0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 2 hodiny ráno. Češi zas řeší, jestli si na grilovačku můžou dát klobásu, aniž by pak vypadali jak přejetý kombajn. Prej se jim už teď zvedá tlak z představy, že zas budou muset ukazovat ty svoje letní pupky. Hlavně ať už nikdo neřeší, co si kdo strká do pusy, hlavně když to chutná a nikdo u toho neotravuje.
5: Ze společnosti.
6: V Dolní Lutyni se chystá pořádná jízda, kde se rekordmani pokusí o nejvíc lidí pojídajících ve stejný čas rajče. Představte si ten šrumec a to rajčatové blaho, to bude teprve podívaná, co člověku vyrazí dech. Doufejme, že pak nebudou mít všichni srajdu jak po maratonu v mexické kuchyni, držte palce.
5: Kultura.
6: Na premiéře nových Bastardů s podtitulem Kde Majer? Se objevila známá česká skandalistka a bývalá pornoherečka Nikola Lauberová, která si ve filmu dokonce střihla menší roli. Její účast byla, jak jinak, nepřehlédnutelná a v sále se spekulovalo, jestli si s sebou přinesla i rekvizity z Naked Attraction. No, co na to říct, kultura v Česku má prostě koule a občas i holou prdel.
5: Sport.
6: Tak to máme v českém fotbale zase jednou pořádný bordel, chlapi. Policie rozjela megazátah proti korupci a ovlivňování zápasů, kde lítají jména hráčů, rozhodčích i funkcionářů napříč ligami. Někteří si prostě neuvědomili, že sázet na vlastní prohru se nevyplácí, a teď to bude pěkný průser na léta dopředu.
5: Doprava.
6: Tak bacha na silnicích, lidi. Dálniční práce na D0 u sjezdu na D1 jsou prý nekonečné, takže jestli tam v noci drtíte volant v koloně, máte dost času si vzpomenout, že nejste ve Formuli 1 a navíc vám dochází trpělivost i palivo. No tak se snažte udržet nervy na uzdě, ať s vás ta posraná doprava neudělá vrahy.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce, sem tam se sice objeví nějaká ta přehánka, ale teploty vylezou až na 25 stupňů Celsia, v noci se pak usadí kolem 10 až 15 stupňů. Noční ptáci, kteří si po půlnoci dají rande, budou mít ideální podmínky pro odložení svršků, tak ať vám z toho raní rosnička moc nezmokne. A nezapomeňte, i když bude pěkně, některé věci by měly zůstat pod pokličkou, abyste se pak nedivili, co na vás vyleze z bulváru.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Hodiny na rohu ukazovaly 6 a v centru byl vlastně klid.

0: krysař.
1: A tak jde krysař!
0: Svou cestou dál.
1: Svou cestou dál!
0: Jednou se zastaví.
1: Jednou se zastaví!
0: Aby zas hrál.
1: Aby zas hrál!
2: Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí, pomoc, pomoc. A on pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima. Pán, tak si se jdeme odkopat.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 3 hodiny ráno. Pražáci si zase stěžují, že nemají kde zaparkovat svoje naleštěný fáro, a tak jeden frajer nechal svůj vehikl rovnou na chodníku před hospodou, s odůvodněním, že je to nejlepší zabezpečení proti krádeži, kdo by to tahal. Městští strážníci mu sice rovnou lípali botičku, ale on jen mávnul rukou, že si jde dát ještě jedno pivo. Život je prostě boj, obzvlášť když máš v sobě pár kousků a nemyslí ti to.
4: Ze společnosti.
5: V jednom nejmenovaném českém lokále se strhla nevídaná mela, když se hosté začali dohadovat, kdo vypil poslední panák poctivé české slivovice. Jeden štamgast, prý už slušně naložený, se pak snažil ušetřit za útratu a zmizel na záchodě, kde se pokusil maskovat jako mop. Nakonec ho stejně vyhmátli a musel to zacálovat, hold i géniové občas pohoří.
4: Kultura.
5: Tak to máme v Klatovech zase veselo, protože tamní festival Sochy v ulicích přišel s dílem Polibek moci, kde se obří rudý bebř vášnivě líbá s chlapem. Tahle opičárna už stihla nasrat půlku národa, co by radši viděla lavičky na náměstí nebo prachy pro důchodce, než tyhle kovový obludária. No co, aspoň se o tom, kurva, mluví, že jo.
4: Sport.
5: Ahoj, kluci. Takže, slyšeli jste to. Český hokej přijímá nový trenérský tandem, ale to, jak to probíhalo, je skoro lepší než ty drby od hospodského stolu. Zdá se, že kouč Augustato s Rulíkem neklaplo a příležitost u repré mu proklouzla mezi prsty, místo toho se upsal Spartě. Holky, hlavně se s chlapama doma nehádejte o tom, kdo to tentokrát u nároďáku posral.
4: Doprava.
5: Kurva, dálnice D1 dneska zase stojí jako píča, zácpa už od Brna kvůli něčemu, co vypadá jako hromadná kolize dementů, co se neumějí podívat do zrcátka. Chlapi tam prej místo lamentování na zácpu vytáhli lahváče a ženský si snad začali holit podpaží přímo na kapotě. A policajti? Ty asi teprve hledají, kde mají pendrek.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká takovéto proměnlivé počasí, s teplotami od zhruba 10 v noci až po 25 přes den, takže si pořádně rozmyslete, co si na sebe vezmete, ať pak nelitujete. A zítra už to bude zase o kus lepší, sluníčko nás prý bude lechtat po celém těle s teplotami kolem 25, takže můžete klidně vyvětrat to, co nosíte jenom na pláži, no prostě, na nějaký ten odvážný letní outfit.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Maximálně fun!

běda zatoužil, protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Zas je tu leto a to je prima. Můžeme

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky?
1: A všichni.
0: A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama?
1: Pán všichni.
0: Pa Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 4 hodiny ráno. Nějakej borec s kočkou, co se seznámili za letu, si dali pořádnýho čumíka rovnou na palubě letadla, což teda muselo být žrádlo pro piloty, když jim tam vibroval celý ten plechovej pták. Evidentně někteří lidi na nudných letech fakt nešetří kreativou a jdou si pro zážitky, i kdyby to mělo být za cenu mezinárodního skandálu, no co už, hlavně že se zapařili. Teď jen čekáme, jestli aerolinky začnou nabízet speciální, mile hygge klub, bonusový program, nebo jestli radši nasadí na palubu víc ostrahy proti těmhle nadrženým akrobatům.
5: Ze společnosti.
6: Ty vole, v jedné domácnosti se ze zdi ozývalo záhadné šramocení a nakonec se s ní vykutálel chlupatý vězeň. Prej to ale nebyl manžel ponoční, nýbrž jen nějaký zbloudilý křeček, který si tam udělal melouch. Aspoň že z té zdi nevypadlo něco horšího, třeba účet za topení.
5: Kultura.
6: Česká herní scéna letos dostane bombu, na kterou se čekalo dlouho, chystá se simulátor legendárního Jiřího Káry. Hráči se prý můžou těšit na unikátní mechaniku opilosti a arzenál jako flaška, záchodová štětka, nebo dokonce hořící holuby. Takže si připravte játra, protože tohle bude jízda pro pořádné kulturní hovada.
5: Sport.
6: České fotbalové trávníky opět zavalily emoce, když po nedávném derby pražských s fanoušci vtrhli na hřiště, což vyústilo v kontumaci zápasu a pořádný poprask v médiích i mezi sportovními funkcionáři. Disciplinární komise už začala s tresty a majitel Slavie Pavel Tykač se zastal šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, jehož případné odvolání označil za absurdní. Mezitím se řeší i další kontroverze, kdy se majitel Dukly Praha Matěj Turek výrazně ohrazuje proti výkonu sudího v zápase s Teplicemi a spekuluje se o nekalých praktikách ve prospěch Baníku.
5: Doprava.
6: Dneska ráno si hasiči s křem, že málem ukroutili krk, když jim cestu k zásahu zablokovali dvě husy, které si udělali diskotéku přímo na silnici. Zřejmě si mysleli, že mají přednostní právo na blokování provozu, takže velitel musel s klidem v hlase vypálit, uhni, ty huso. Hold, i když se snažíte jezdit slušně, občas se prostě najde nějaká opeřená prdel, co vám cestu posere.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká den, kdy se slunce bude snažit prorazit mraky, jako když se snažíš dostat z kocoviny po včerejším tahu, takže teploty se vyšplhají až na krásných 26 stupňů, ale v noci klesnou na pouhých 9. A kdo si myslí, že se v suchu vykoupe, ten se mýlí, protože tu a tam se nějakej ten chcanec objeví, hlavně odpoledne na Moravě a ve Slezsku, takže bacha na to, ať vás to nepřejede. Takže si to užijte, než to zase nějaká pičovina.

0: Ukázka rodinné pohody. Sestra solo. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A zahyctěný soud napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak.

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, du.

0: Já vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, v cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 5 hodin ráno. Někteří čeští cestující si letos v letadle užili víc než jen turbulence, když si střihli rychlovku přímo na palubě už při vzletu. Prý to byl zážitek na celý život, hlavně pro ty, co seděli hned vedle a dostali nechtěnou zvukovou kulisu. No co, láska si prostě nevybírá, kde si to rozdá, i když zrovna sedí v ekonomické třídě.
4: Ze společnosti.
5: Tak to je zase gól, co nám ti lidi nevymyslí. Novým hitem mezi pejskaři jsou totiž třpitivá psí varlata. Ano, slyšíte správně, majitelé svým mazlíčkům dopřávají bizarní estetickou úpravu, aby se jim koule leskly jak na diskotéce. Asi chtějí, aby i ten největší čokl vypadal, že má na zadku pořádnou párty.
4: Kultura.
5: Pod Pálavou se prý točí nová komedie, Rozlučky se svobodou, inspirovaná skutečnou divokou historkou. Doufejme, že štáb nebude brát inspiraci příliš doslovně, jinak by tam mohli rovnou postavit erotické muzeum. Prý se někteří herci na natáčení těšili, jak malé děti na vánoční chujoviny.
4: Sport.
5: Tak to byl panečku víkendový fotbalový zápas, kde se to na malém hřišti rvalo víc než jindy. Místní útočník, očividně zfetovaný vítěznou euforií, se po rozhodujícím gólu vrhnul k faninkám a tam předvedl své nádobíčko, prý rovnou před starostovou dcerou, která mu slegrace plácla na zadek. Fotbalová prdel, co říct.
4: Doprava.
5: Kurva, ty kolony v České republice už zase testujou naše nervy tak, že by jeden snad raději strávil Vánoce s tchýní. Řidiči, co tam hmijou hodiny, už si prý raději místo nadávání dopřávají rychlovku s manželkou na zadním sedadle, aby z toho provozu neudělali scénu jako z hororu. Takže jestli vidíte houpačku na dálnici, asi víte, co se tam děje, a hlavně, bacha na píchlé gumy.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká celkem slunečný den, ale místy se můžou objevit přehánky, jako když vám slíbí horkou noc, a pak je z toho jen vlažný čajíček. Ranní teploty se drží kolem 9 stupňů, přes den se vyšplhají na příjemných 22 až 26, ideální na ty nejtenčí hadříky, co ukážou víc než skryjí. Takže se připravte na pořádný PR-řák, holky, a třeba i na pár údivných pohledů na ulici.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

muziky. Minimum info. Maximálně fun. To je Crazy Ride.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla šestá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
0: další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 6 hodin ráno. Ačkoliv oficiální statistiky tvrdí, že průměrná česká domácnost hravě uspoří 8000 korun měsíčně, v peněženkách obyčejných lidí je často tak maximálně prach a vzpomínky na lepší časy. Místo na investice do budoucnosti tak mnozí řeší, jestli jim zbyde na pořádnou večeři nebo aspoň na nový vibrátor, aby zahnali chmury.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou objevili lesní dělníci v Vedně u cesty něco, co vypadalo jako mrtvola, a policie už se chystala na pořádný masakr. Jenže z těla bez hlavy se nakonec vyklubala jen silikonová fana z Číny, kterou zřejmě nenechavci čmajzli, ale její obsah je neuspokojil natolik, aby s ní dál kšeftovali. Majitel si pro ní nakonec došel a strážníci tak s úlevou zjistili, že tentokrát šlo jen o zvrhlé lidské choutky a ne o vraždu.
5: Kultura.
6: Tak to by se jeden posral, ale v Praze se zase rozjelo umění, co by se jeden styděl, nebo spíš kurva pobavil, podle toho, jakou máš náladu a kolik si toho vypil. Nějaký mladíci tam vystavovali sochy, co vypadali jako totálně ožralí trpaslíci po mejdanu, a prej to bylo tak provokativní, že se někteří staří papriky málem posrali z uměleckého šoku. Prostě žádná nuda, jenom čirá kulturní anarchie, co ti rozdrásá prdel a hlavu.
5: Sport.
6: Tak nám zase v českém fotbale pěkně smrdí. Několik borců, včetně záložníka Karviné Samuela Šiguta, se přiznalo k ovlivňování zápasů a braní úplatků za pár desítek tisíc, jen aby si přilepšili. Žádná velká romantika, jen obyčejná lidská chamtivost a sázkařské podvody, které šéf etické komise nazval prostě průs.
5: Doprava.
6: Dobře si to rozmyslete, než vylezete z pelechu, protože D1 se zase proměnila v peklo na zemi, konkrétně u Humpolce, kde se prý střetla celá rodinka kamionů a blokuje to tam skoro všechno. Pokud se vám zrovna nechce na téhle dálniční orgii stát v zácpě, zkuste raději staré okresky, kde sice potkáte spíš traktor než Lambo, ale aspoň se někam posunete. A jen tak mimochodem, v Praze na jižní spojce se ráno zase někdo rozhodl, že bude raději čumět na holky v autobuse než na cestu, takže tam taky pěkně poskakujeme.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká oblačnost s občasnými přeháňkami, ale nelekejte se, teplota se vyhoupne až na krásných 11 až 22 stupňů, což je ideální na první venkovní rande s novým objevem. A zítra už to bude pecka, slunce vykoukne a teploty vyšplhají na 12 až 25 stupňů, takže se můžete těšit na pořádnou letní nálož, co vás donutí odhodit zábrany i oblečení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia. Další okresy.

0: muziky.
1: Minimum maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
2: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešil hovno. A haters, uprdala celá republika, ví, že mám se z tele jedu.

jak stezka. Si nice girl, já wild boy. Pistol, já nábor. Sexy, ale nemůžeš mě rozpít. Jackson, Thriller, stanou jako zombie.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou. S teroristou se dá vyjednávat.

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
0: Zpravodajský servis.
3: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
4: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 7 hodin ráno. Českem se valí vlna lidového odporu, kdy se lidé na sociálních sítích svorně strefují do otrávených výrazů a podezíravých pohledů prodavaček u kasy. Každý nákup se tak pomalu mění v psychologický souboj, kde občas padne i nevinné, co čumíš. Snad se dočkáme dnů, kdy nám v obchodě místo kyselého obličeje nabídnou aspoň úsměv, do prdele.
3: Ze společnosti.
4: Fakt, že se v Bohunickém lese našla bedna s lidským tělem, které se nakonec ukázalo být jen silikonovou panou ze sex shopu, pořádně potrápil strážníky v Týně nad Vltavou. Někdo tomu chlapovi tu jeho lásku ukradl od baráku, ale zloděj zjevně neměl pro takovou kočku pochopení a vyhodil ji do lesa. Nakonec se panenka vrátila k majiteli, který si pro svůj poklad musel dojít na služebnu.
3: Kultura.
4: Česká kultura se baví, nebo spíš kroutí hlavou nad jedním pěkným podfukem. Ukázalo se, že malíř Bohumil Samuel Kečíř, jehož obrazy se v aukcích prodávaly za 100 000, byl jen geniální mystifikací. Zkrátka, občas se na umělecké scéně objeví takový borec, že ani renomovaní historici umění nemají tušení, že honí jen duchy.
3: Sport.
4: Biatlonová hvězda Gabriela Soukalová je opět v tom, čeká druhé dítě a zdá se, že to pálí nejen na střelnici, ale i v osobním životě. Fanoušci tak mohou s napětím očekávat, zda se její potomek vydá ve šlép jejich maminky, nebo si najde jiný sport, třeba tanec kolem kuchyňské linky. Hlavně ať je to s novým přírůstkem do rodiny víc o radosti než o tréninkových plánech.
3: Doprava.
4: Viděli jste už na silnicích všechno. Omyl, jeden borec nedávno naboural auto, protože se nemohl vynadívat na krásnou slečnu, co se opalovala před chatkou a neměla na sobě skoro nic. Co čert nechtěl, auto před ním brzdilo ze stejného důvodu, takže to byla taková malá erotická řetězová nehoda. Nezbývá než doufat, že si kromě záznamu z nehody odnesl i telefonní číslo, když už to stálo za ten plech.
3: Počasí.
4: A teď se podíváme na počasí. Dneska to začne s trochou mráčků a místy i s přeháňkami, hlavně na západě Čech, ale nebojte, přes den se obloha protrhá a sluníčko se ukáže v plné parádě. Teploty se vyšplhají na příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, takže plavky do batohu a hurá k vodě, ať z toho vedra neleze člověk z kůže. Akorát na Moravě a ve Slezsku si dejte pozor, tam to může odpoledne ještě sprchnout a přinést i nějaké ty bouřky, takže bacha na mokrý záda.
3: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

jsem předeslal, jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si, holky, jo, je jeden šánu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a on ví. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

0: Rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum informací.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Rádio.

Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jdeme odkopat.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 8 hodin ráno. Češi, zdá se, i přes všechny ty politické kraviny, stále nezapomínají na pořádnou hospodskou rvačku, což dokazuje nedávný incident v Ostravě, kde se vzduchem místo bonmotů lítaly půl litry a facky. Inu, tradice jsou u nás prostě svaté, ať už jde o knedlíky, nebo o zlomené nosy.
4: Ze společnosti.
5: Češi se s tím moc nepárají a pořádně si píšou. Zhruba třetina populace si totiž pravidelně vyměňuje lehtivé zprávy, fotky nebo dokonce videa. Vůbec nejaktivnější jsou v tom mladí od 18 do 29, kteří si tak digitálně koření vztahy a občas si k tomu přihrají i nějaké ty problémy.
4: Kultura.
5: Zdá se, že české zahrádkářské kolonie zažívají revoluci. Nový trend nahého pletí se šíří jako lavina a někteří zahrádkáři se tak vrací k přírodě se vším všudy, což ale u sousedů vyvolává občasné pozdvižení i pozvednuté obočí. Inu, každý si kulturu užívá po svém a někomu prostě nejlépe roste okurka, když je úplně na Adama.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté to schytali za nové dresy, prý vypadají spíš jako pyžamo, takže s elegancí na ledě to nebude žádná hitparáda. Naštěstí se na tribunách blízkaly jejich partnerky, od Megan Fox po bývalé modelky, které fanouškům ukázali, že i ve sportu se dají najít opravdové kočky. Jen si říkám, jestli ty dresy navrhovala nějaká babička po večerníčku.
4: Doprava.
5: Dálnici D1 ráno zase zabetonovala nečekaná kolona, za kterou mohl rozsypaný náklad erotického prádla. Vzduchem létaly krajky a satén, což řidiče spíše pobavilo, než naštvalo, ovšem silničáři z toho měli solidní bordel.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a teploty se vyšplhají až k příjemným 24 stupňům Celsia, takže se klidně můžete svléknout do plavek, však víte, jak to myslím, a užít si to. A pro večerní radovánky nezapomeňte, že se to sice ochladí na 9 stupňů, ale obloha bude stále ve smráčku, ideální pro pozorování hvězd, nebo spíš sousedů.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informací.

Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle, v naší obci mezi.

nyní, kdo tu všechno byli? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi, na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Moravský proud. Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno, tento den pro zdejší rolníky znamená

0: Ano. Z projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly, do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.
1: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
0: Everybody!
1: Byl to ten slavný den, kdy

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

že vezmu klíče od jiného bytu. Zámečník nejsem a domovník taky ne. A dveře neotevřu bez dynamitu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

žil a nevěda zatoužil. No protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 9 hodin ráno. Ve Valticích se nám jedna Lenka Doláková zjevně nudila, a tak během roku vytvořila repliku lednického minaretu z neuvěřitelných 3500 korkových zátek od vína. To musela mít ale žízeň, holka jedna, nebo zatraceně hodně kamarádů na výpomoc.
6: Ze společnosti.
7: Přátelé, představte si bizarní situaci s Týna nad Vltavou, strážníci vyrazili do lesa kvůli oznámení o lidském těle v bedně, aby tam nakonec objevili silikonovou panu, ukradenou zřejmě z nějakého sex shopu. Pachatele ovšem obsah balíku asi moc neuspokojil, takže se, tělo bez hlavy, povalovalo v lese, než se vrátilo majiteli, který si pro ní musel dojít na služebnu. Je vidět, že i obyčejný život v Česku umí být pěkně praštěný a občas se promění v lacinou detektivku, kde nakonec jde spíš o zcizenou sexuální pomůcku než o kriminální čin. Doufejme, že se silikonová dáma vrátila domů v plné kráse a majitel si ji tentokrát pohlídá lépe.
6: Kultura.
7: Do Česka dorazila nová reality show Are Ypsilon u Devan, kde 20 nezadaných jedinců hledá svůj ideální protějšek v luxusní vile v Thajsku. Tahle hra prý umí zamotat hlavu, rozbušit srdce a pořádně prověřit intuici, takže se čeká hodně flirtování a taktizování. Ideální kulisa pro ty, co rádi sledují, jak se obyčejní lidé snaží najít lásku, nebo možná spíš jen letní románek.
6: Sport.
7: Včera to na mistrovství světa s českým hokejem vypadalo bledě, ale pak se zjevil světlý bod sexy blondýnka Pecháčková, která svou přítomností u mantinelu dokázala zastínit i hokej samotný. Fanoušci tak měli rázem na co koukat, i když naši zrovna nedostávali góly. Hold, někdy je prostě důležitější, co je mimo led, než na něm.
6: Doprava.
7: Tak co, milí řidiči, zase jste si mysleli, že to dneska půjde jako po másle. D1 u Brna se změnila v jeden velký milostný akt, kde se vozidla vášnivě tulí v zúžených pruzích, zatímco u Rožnova pod Radhoštěm se po nehodě uklízí silnice, snad po nějaké obzvlášť divoké noční jízdě.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká parádní den plný slunce, teploměr se vyšplhá až na příjemných 26 stupňů Celsia, což je ideální počasí na venkovní dovádění. V noci si ale dejte pozor, teploty klesnou až na zhruba 7 stupňů, tak abyste si nemuseli šeptat, zima je mi. A jen tak mimochodem, na Moravě a ve Slezsku se odpoledne mohou objevit i nějaké ty přepršky, tak ať vám déšť nezhatí plány na večerní radovánky.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info,
3: maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Sofia. 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 10 hodin dopoledne. Umělá inteligence už není jen hračka pro ajťáky, ale stala se běžnou součástí života 3/4 Čechů, dokonce mladí s ní nahrazují Google při hledání informací. Řada z nich si prý se já i povídá i o tom, jestli jim sedí ty nové trenky z Lidlu, anebo jakou pusu dát sousedce, aby to nebylo trapné. Tak hlavně ať nám to nikdo neposlouchá.
5: Ze společnosti.
6: Hokejový šampion Petr Čajánek ukázal, že i mimo led umí dát gól, když si vzal o 21 let mladší Michaelu Habáňovou. Co na tom, že mu prý nejdřív hlídala děti, láska si zkrátka nevybírá a věk je jen číslo. Hlavně, že jim to klape, protože taková změna trenéra v osobním životě je vždycky zajímavá.
5: Kultura.
6: Na brněnském kostele svatého Jakuba je prý k vidění pikantní kuriozita, malá postavička, která na kolem jdoucí vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že si takhle stavitel vystřelil z měšťanů, kteří mu nechtěli pořádně zaplatit. Holt, i ve středověku se umělecky protestovalo proti šetřílkům.
5: Sport.
6: Hokejisté v extralize už pomalu začínají ladit formu na další sezónu, někteří prý trénují i v posilovně se zapnutou telkou, aby jim to rychleji utíkalo. Fotbalisté se možná zase perou o to, kdo má nejvyšší plat, ale na hřišti to prý zatím moc vidět není. A tenista Jiří Lehečka si prý po tvrdém tréninku rád dopřeje pořádnou porci svíčkové, aby nabral síly na další šichtu.
5: Doprava.
6: Na Pražském okruhu dnes ráno kamion rozsypal přepravky s prázdnými lahvemi, takže cestou do práce už si jen tak nezacinkáte s recyklovatelným pokladem. Vznikla taková zácpa, že i vaše tchýně by se do ní vešla, a to už je co říct. Kdo spěchal na ranní kafíčko nebo snad na tajnou schůzku, má hold smůlu a může si tak maximálně pustit rádio.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluncem políbený den, kdy rtuť teploměru vyšplhá až na nějakých 25 stupňů Celsia, takže holky, šup s těmi minisukněmi ze skříně. Přes noc se pak nebe vyjasní, takže si hvězdičky užijete v plné parádě, zatímco teploty klesnou na příjemných 9 stupňů, ideální čas na horkou čokoládu nebo něco ostřejšího do postele.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Prize Radio.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: byla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 11 hodin dopoledne. Hokejový šampion Petr Čajánek se oženil, a to s o 21 let mladší Michaelou Habáňovou, která mu prý původně hlídala děti. Inu, co začalo jako brigáda, může skončit i jako láska na celý život, kdo by to byl řekl. Teď už jen doufejme, že k manželům v noci dorazí jen čáp s miminem a ne s novou smlouvou na hlídání.
5: Ze společnosti.
6: Máme pro vás zprávu ze světa, kde se i obyčejní Češi nebojí jít s kůží na trh a lámat rekordy. V Pelhřimově, Mekce kuriozních výkonů, totiž zjistíte, že naši spoluobčané dokáží zhotovit mistrovská díla třeba jen z tisíců zápalek, nebo že se do jednoho trichtýře vejde voda snad ze všech koutů planety. Někdy se holt stačí jen nudit a hned je z toho světový unikát, ze kterého jde hlava kolem.
5: Kultura.
6: Vyšel třídílný dokument Leoš, který poodhaluje, že i idol Leoš Mareš měl kdysi kalhoty pěkně plné průšvihů. Před svatbou stihl podvádět a dokonce ztratil diamantový mobil za 2 miliony. Holt i celebrity občas zažívají horko v kalhotách.
5: Sport.
6: Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek to vzal z gruntu a podruhé se oženil s o 20 let mladší Michaelou Habáňovou, bývalou českou mis. Bulvární kuláry si šuškají, že slečna dříve u hokejisty působila jako chůva. No, někdo má prostě kliku, ne?
5: Doprava.
6: Hasiči z Křemže zažili pořádnou šokovou terapii, když jim cestu k dopravní nehodě zablokovala dvojice drze se promenujících hus, které odmítali uhnout ani před majáky. Velitel musel použít silná slova, přesněji, uhni, ty huso, aby opeřence přesvědčil k ústupu a cisterna mohla konečně pokračovat k zásahu. Naštěstí se nakonec nikdo nezranil a technika neutrpěla újmu, snad kromě píchy husí elity.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká polojasno až skoro jasno a rtuť teploměru se bude líně válet kolem 25 stupňů, takže na pořádnou opičárnu u bazénu to ještě není, ale na pivo s kamarády ideál. Zítra už to ale bude jinačí kafe, sluníčko nám pěkně rozpeče kosti až k 30, takže se chraňte, ať vás nespálí víc než jenom slunce.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat. Crazy Radio. Minimum muziky.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. 10, 10.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, poledne. Hokejová legenda Petr Čajánek se tajně oženil s mladší kočkou, bývalou českou Miss, co mu prý kdysi hlídala děti. To už zavání hollywoodským scénářem, ale hlavně, že to klape a láska kvete, i když je to takový trochu babysitterův speciál. Tak ať mají novomanželé plno radosti a šťavnatých momentů.
5: Ze společnosti.
6: Češi si evidentně rádi okořenují vztahy, protože zhruba třetina populace, hlavně mladší generace, si vesele posílá lechtivé zprávy a fotky. Sexuálně laděný obsah se tak stal běžnou součástí digitálního života, což občas přináší víc trapasů než žhavých chvil. Nevždycky se totiž vaše dílo trefí do správných rukou, nebo se prostě jen nesetká s pochopením.
5: Kultura.
6: Hele, chlapi z Týna nad Vltavou vědí, jak na to. Když jim netekla voda, nelámali si s tím hlavu a nafotili se při sprchování venku v boxerkách, čímž si vysloužili tisíce lajků a rozparádili internet. Takže když si příště nevíte rady, jak zaujmout, inspirujte se těmito mokrými hrdiny.
5: Sport. Doprava.
6: Dneska to na českých silnicích vypadá na pořádnou plechovou diskotéku, kde se karamboly množí jak houby po dešti. Na D1 u Velkého Meziříčí blokovala kolonu dodávka s podvalem, zatímco na D0 u Ruzině si to dvě káry rozdali v levém pruhu. Takže bacha, ať tam taky neskončíte jako ozdoba svodidel, protože ti blbečci za vámi pak neví, kam dřív čumět.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska si v Česku užijeme oblačnou oblohu s občasnými přeháňkami, rtuť teploměru se vyšplhá na příjemných 20 až 23 stupňů Celsia, zatímco v noci klesne na 10 až 6 stupňů, což je tak akorát na pořádnou peřinu. Víkend nám ale přinese pořádnou dávku slunce a teploty, které se vyšplhají až k 28 stupňům, tak sundejte ty svršky a ukažte, co pod nimi schováváte. A v neděli dokonce můžeme atakovat tropickou třicítku, tak nezapomeňte mazat krém, ať se neškvaříte jako vajíčka na pánvi.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Dámy tu mano! I venga con mi

Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50. Policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 13. hodina odpoledne. Zítra se na farmě v Dolní Lutyni chystá pokus o šílený český rekord, najednou se tam bude cpát rajčaty co nejvíce lidí. Snad si to lidé pořádně užijí a nebude z toho akorát rajčatová bitva, co by zamořila půlku republiky. Kdo ví, třeba se někomu z té štavnaté výzvy i pořádně zacpe pusa a my konečně budeme mít na chvilku klid.
6: Ze společnosti.
7: V českém fotbale se opět děly věci, jeden z funkcionářů Dynama prý v noci bušil na magistrát vlastním nahým pozadím. Co přesně vedlo k tomuto výstupu, se zatím jen spekuluje, ale asi měl hodně piva. Fanoušci se teď ptají, jestli to je nová forma protestu, nebo jen další důkaz, že u nás se nudit nebudeme.
6: Kultura.
7: Tady je zpráva z české kultury. V Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, které je mimochodem jediné svého druhu v Evropě, se můžete pokochat obří konvičkou na čaj s objemem 640 litrů, dvoumetrovou dřevěnou lžičkou nebo si vyzkoušet mega velkou zimní bundu. Tamní expozice Zlaté české ručičky zase představuje přes 90 předmětů vyrobených výhradně ze sirek, včetně sirkové kytary nebo korintské vázy s více než 50 000 zápalkových hlaviček. Takže jestli máte pocit, že se vám život SCVRKL na nikotnou prkotinu, vyrazte do Pelhřimova, tam vám ukážou, jak dělat velké věci i z malých sraček.
6: Sport.
7: Gólman Jakub Dobeš si v NHL zase střihl parádní hereckou etudu, když ho po střetu fanoušci drsně kritizovali za simulování. Vypadalo to, jako by ho poráně trefil šíp přímo do srdce, což pobavilo celou Kanadu. Evidentně se ani v hokeji chlapi nebojí ukázat, že jsou citlivky.
6: Doprava.
7: Přinášíme aktuální dopravní hlášení. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí se dnes ráno udála kuriozní nehoda dodávky s podvalem, který se převrátil na bok, a tak si místo plynulé jízdy užijete spíš pohled na ležící podval a nekonečnou kolonu. Řidiči, kteří chtěli ušetřit čas objížďkou přes cyklostezku u Hradce Králové, se bohužel spletli, tam totiž na ně číhá policie, takže raději zůstaňte v té nekonečné frontě a užijte si ranní zen. Nezapomeňte, že nepřiměřená rychlost je pořád nejčastější příčinou nehod, takže pokud spěcháte na rande, dorazte pozdě, ale v celku.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká převážně polojasná obloha, ale místy se nám ukážou i nějaké ty mráčky a sem tam možná i sprchne, s denními teplotami šplhajícími až ke 25 stupňům Celsia, takže ideální čas na pořádné provětrání šatníku. Přes noc se ochladí na příjemných 6 až 10 stupňů, což je sice málo na nahaté radovánky venku, ale za to se pořádně vyspíte a připravíte.

0: je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý den, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte, to vám paní řeknu, 14.44. Děkujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Crazy Radio. Let's get it going.

0: voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják, tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 14. hodina odpoledne. Na Hodonínsku si jedna rodinka udělala ze zahrady pořádný vlakový ráj, to aby se děti pořádně vyřádili a tatínek měl konečně kde provozovat své mašinkové choutky. Prý tam mají koleje, přejezdy i výhybky, takže sousedi můžou jen tiše závidět, nebo se připravit na časté houkání. Holt, každý si doma hýčká, co může, hlavně že je klid od ženy.
6: Ze společnosti.
7: Výjezd jihočeských hasičů k zásahu nedávno zkomplikovali opeřenci, kteří se nechtěli hnout z cesty. Křičení, uhni, ty huso, nepomohlo, a tak musela zasáhnout posádka, aby drzé drůbeži vysvětlila, kdo je tady šéf. Nakonec se vše podařilo, ale s lehkým zpožděním a nejspíš i s několika šokovanými husami.
6: Kultura.
7: Předposlední květnový víkend rozproudil kulturní krev po celé republice, zatímco v Příbrami patřilo divadlo dětem s více než 70 atrakcemi, včetně planetária a vojenské techniky, v Jihlavě se zase sekalo dřevo a házeli sekery na mistrovství Evropy v dřevorubeckých závodech, doplněné jihlavským pivním pábením. A pokud vám to bylo málo, v Ostravě jste si mohli na Maker Faire užít virtuální realitu a trénink první pomoci, což zní jako docela hustá kombinace.
6: Sport.
7: Slováci na hokejovém mlse předvedli pořádnou šaškárnu, když gól slavili až v komerční pauze, jelikož puk se jim schoval ve vycpávce branky a nikdo si toho hned nevšiml. Než se borci zorientovali, že padla trefa, už mladíci z hrabli uklízeli led, to je prostě důkaz, že i profíci občas potřebují brýle, nebo alespoň rychlou poradnu s replejem.
6: Doprava.
7: Včera se na dálnici D1 odehrála taková menší honička, kdy se jeden borec se zákazem řízení rozhodl, že si dá sprint s policií. Jeho životní výkon ale skončil dost neslavně u zátarasu v Ostravě, takže se teď asi bude chvíli kochat výhledem z cely. Takže opatrně, na silnicích se občas pohybují i tací, co by radši měli zůstat doma, nebo se aspoň naučit rychleji utíkat.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska, milé posluchačky, si sluníčko s mraky hraje na schovávanou, ale teploty nás nenechají vychladnout, vyšplhají se až na příjemných 23 až 25 stupňů Celsia, takže žádné strachy, horké chvilky s milencem budou zaručeny. Zítra to bude ještě žhavější, ranní teploty kolem 12 stupňů dají tušit, že se nám den rozjede na plné obrátky a odpoledne si užijeme slunce s parádními 25 stupni, jako dělané na grilovačku a odhození studu. V neděli to vypadá na pořádné tropy, někam se to vyšplhá až na 28 stupňů, tak ať se nám ta romantika v přírodě nerozteče, třeba si zopakujete to nejlepší zpátku.
6: To byly zprávy Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Yeah. Let's take them back.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Ride.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 15. hodina odpoledne. Praha se opět předvedla v plné kráse, když se na Karlově mostě objevil nahatý turista s kloboukem, který si údajně spletl historickou památku s nudistickou pláží. Místní strážníci mu sice vysvětlili, že to není úplně ono, ale fotky už stihly oběhnout internet a vyvolali debatu o tom, jestli jsme národ puritánů, nebo jen banda nudných sucharů. Jedna babička dokonce prohlásila, že prý takhle velkýho čuháka neviděla od vojny.
4: Ze společnosti.
5: Tak to máme zase veselo na vysokých školách. Studenti si tam stěžují na docenta, který jim prý posílal erotické SMSky, kde si je představoval bez plavek. No, aspoň víme, že akademický život není jen o biflování, ale i o bujné fantazii.
4: Kultura.
5: Legendární herečka Iva Janžurová si to namířila na loď, kde s Matějem Formanem pokřtila rumem knihu o nás zvířatech. Že by se Janžurová konečně utrhla ze řetězu, nebo jen chtěla ukázat, že i dospělí si zaslouží číst o chlupáčích s hlubším poselstvím. Každopádně, chlast tekla proudem a zvířata snad zůstala střízlivá.
4: Sport.
5: Hokejové mistrovství světa sice jede na plné pecky, ale zdá se, že pozornost diváků ulpívá víc na tribunách než na ledě. Sexy faninka kapitána Červenky, jistá blondýnka Pecháčková, totiž pořádně zastínila i ten nejlepší hokejový moment. Inu, co naplat, chlapi prostě vědí, kam se podívat.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 u Jablonova ve směru na Prahu se právě teď motají dvě osobní auta po nehodě, takže levý pruh je tam na hodinu zavřený a už teď se tvoří pořádná kolona, která dává řidičům pěkně zabrat. Mezitím u Pelhřimova si jeden umělec narazil auto do zdi a na D6 u Řevničova je dálnice úplně zavřená kvůli karambolu, takže tam to raději rovnou otočte. Kdo jede na Moravu, ať si přibalí deku, nebo si to namíří jinudy, protože Plešivec u Českého Krumlova je na měsíc pro plavbu zavřený kvůli rekonstrukci mostu, pěkně se nám to zamotalo.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká převážně oblačná obloha, takže sluníčko se bude schovávat jako puberták před úklidem. Teploměry ukážou kolem 22, s denními maxima až k 25 stupňům Celsia, což je na pohodu. No a jelikož pocitově bude klidně na 24, tak ideální na to, schodit něco z těch svršků, co?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Zap.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
1: Holka, to, co předvádíš,

komodity, vypínám data, vidím za bílou houta, lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata, snaží se soudit, vypínám data, vidím za bílou houta, lesk toho zlata, zlata.

0: bávo. Až bude ta vata, snaží se soudit, nevybíj nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevybíj nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevybíj nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypij nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata,
1: zlata. Crazy Radio.
2: Odbyla 16. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
5: Minimum
4: info.
5: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Hrajeme další
1: Crazy Radio.
2: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 16. hodina odpoledne. Češi se s blížícím se létem snaží dohnat, co zameškali přes zimu, a s optimismem, který podle sociologů konečně začne růst, si už do batůšků balí uší džíny a obří sluneční brýle. Ve frontách u zmrzlinářů se sice řeší spíš, jestli paní vedle nemá ten zadek moc narvaný v legínách, než ceny energií, ale hlavně, že nám to letos v plavkách bude víc slušet než loni.
6: Ze společnosti.
7: České společnosti pořádně zatrnulo. Není divu, když král kasín Soukrnik, co i Gota chránil, prý skolaboval kvůli sexu. No, občas se hold přepne i ten největší PR-man.
6: Kultura.
7: Zpráva z kultury. V Týně nad Vltavou se místní hasiči stali internetovými hvězdami. Tahle parta urostlých chlapů totiž odhodila uniformy a ukázala se světu ve spodním prádle, konkrétně v boxerkách, když se sprchovali venku. Jejich mokré akční záběry nazbírali tisíce lajků, což dokazuje, že i v kultuře je občas třeba pořádná sprcha pro zahnání nudy.
6: Sport.
7: Taťána Kuchařová má prý nového božského partnera a světe div se, není to žádný biznismen ani cizinec, ale profesionální cyklista, který rád šlape do pedálů nejen na závodních tratích. Modelka tak zřejmě konečně našla toho pravého, co ji dostane do formy, a to doslova. Tak snad jim to spolu, hezky pojede.
6: Doprava.
7: Na D1 se dnes pořádně rozjela show s neprůjezdným levým pruhem Ústem 51. kilometru ve směru na Prahu, kde se srazila dvě auta. Pokud se chystáte přes Náchod, raději si dejte velkou kávu a zapněte playlist, protože tamnější stavba obchvatu a s ní spojené zúžení na jeden pruh generuje takové kolony, že i policie Česká republika občas musí hrát semafory. Celkově se nám silnice mění v jedno velké hřiště, kde si řidiči zkoušejí trpělivost, a to i s několika uzavírkami v Jihočeském kraji.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká převážně oblačný den s teplotami, které se vyšplhají na příjemných 20 až 23 stupňů Celsia, takže žádné zimní orgie se nekonají. Zítra se ale vyčasí a sluníčko bude svítit jak na novomanžele na svatební cestě, rtuť teploměru vyleze až na 25 nebo 26 stupňů, ideální pro první opalování, ale bacha na spáleniny, ať se vám pak na záda nechytá prach. Přeháňky by se měly držet zpátky, jen tu a tam možná něco kápne, takže si k bazénu klidně vezměte i tu novou plavkovou soupravu.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Yeah.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Výborně, Ivánku.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 17. hodina podvečerní. Policie na Vysočině včera odhalila skupinku borců z Mongolska, kteří si přikupovali řidičáky, aniž by kdy seděli za volantem, což by mohlo vysvětlit ty občasné ranní infarktové stavy na D1. Teď se snad bude jezdit o něco bezpečněji, nebo aspoň s menším rizikem, že vás předjede bagr řízený jen vírou v lepší zítřky.
6: Ze společnosti.
7: Tak to vypadá, že jméno Miluše je v poslední době pořádná prdel. Mezinárodní anketa ho totiž prý označila za to nejhorší na světě. Chudák Miluše, už taky lidi kvůli jménu hádají o 30 let víc, a teď tohle. Hold, etymologie je sice krásná, ale demografie je svina a Milušky nám prostě zestárly, no.
6: Kultura.
7: V Brně se na kostele svatého Jakuba skrývá pikantní detail, soška, co vystrkuje holý zadek na kolem jdoucí. Říká se, že to byl mistr stavitel, co se takhle pomstil za špatně proplacenou fušku, nebo možná jen provokoval sousedy z Petrova. Takže až půjdete kolem, nezapomeňte se podívat nahoru, třeba vám taky ukáže.
6: Sport.
7: Josef Šálek z Písku ukázal, že držet prkno není jen tak pro někoho, se závažím 25 kg na zádech to vydržel neuvěřitelných 45 minut. Takovou výdrž by mu záviděl i kdejaký maratonec potom, co si dal 5 piv. Klobouk dolů před takovým šílencem, co si dobrovolně ničí záda pro rekord.
6: Doprava.
7: Hasiči z Křemže si včera užili fakt nevšední dopravní komplikaci, když se jim na cestě k nehodě postavili do cesty dvě drzé husy. Opeřené potvory, co se tvářili, že jim patří silnice, si klidně špacírovali po vozovce a ignorovali majáky i sirény. Nakonec musel velitel vytáhnout těžký kalibr a drůbež poslat do patřičných mezí slovy, uhni, ty huso, aby se konečně rozletěli a cisterna mohla dál k zásahu.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Na víkend se nám to v Česku hezky rozjíždí, denní teploty se vyšplhají až na 28 stupňů, takže ty kraťasy, co jste loni nenavlíkli, už konečně vytáhněte. V noci to sice spadne k nějakým 12, ale to se akorát tak akorát šoulíte do peřin s někým, koho máte rádi, nebo s flaškou vína, když je to třeba, ovšem v neděli se nám občasný déšť nebo nějaká přeháňka nevyhne, tak ať vás to nepomine.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, ten nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulikal pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 18. hodina podvečerní. Takže pozor, milí nakupující, jeden květnový pátek sice obchody klidně otevřou, ale ten druhý, den vítězství, na vás vyserou, takže si nákupy naplánujte, abyste pak neměli prd. V tomhle guláši svátků a zavřených krámů, aby se jeden vyznal, fakt.
4: Ze společnosti.
5: Když netekla voda, urostlí hasiči z Týna nad Vltavou si s tím nedělali těžkou hlavu a vyřešili hygienu stylově venku v boxerkách. Jejich spontánní sprchovací show se stala hitem internetu a sbírala tisíce lajků. No řekněte, kdo by se na takovou podívanou nechtěl kouknout.
4: Kultura.
5: Tak tohle se v divadle jen tak nevidí, jedna pražská herečka prý tak moc žrala svou roli, že kolegovi při představení nejen pěkně kousla do ramene, ale ještě mu spálila ruku pochodní. Nešťastnice se sice hájí, že jen nechtěně zakopla, ale tučná pokuta za tu show jí asi spraví chuť na další dramatické výstupy. Diváci sice dostali představení, na které do smrti nezapomenou, ale kolega si příště asi raději zahraje s loutkami.
4: Sport.
5: Na fotbalových plácích to opět vřelo. V 7. lize na jihu Čech letěl ze hřiště borec za nadávky rozhodčímu, což už nikoho nepřekvapí. Kuriozitou ale bylo, že jeho tým hrál proti 9, takže i po vyloučení byli stále v početní nevýhodě a přesto vyhráli, to je prostě pecka.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 to dnes drhne nejen kvůli kolonám, ale i kvůli jednomu řidiči, který si spletl parkoviště s ložnicí a uprostřed pruhu si dal šlofíka, čímž pěkně vytočil ostatní motoristy. Celá ta sranda zdržela provoz o dobrou půl hodinu, takže si ti, co měli namířeno na kutě, museli ještě chvíli počkat. Policisté mu místo kávy dali pokutu a poslali ho hezky domů se vyspat.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Víkend nám v Česku připraví pořádné horko, takže dámy, vytáhněte ty nejkratší šortky a pánové, pořádně se opalte. Teploty se vyšplhají až k 28, místy možná i k 29 stupňům Celsia, v noci se sice ochladí na příjemných 13 až 17, ale to jen, abyste se pořádně vyspali na další žhavý den plný sluníčka, při kterém někteří borci možná odhodí svršky úplně.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 18. hodina podvečerní. Takže pozor, milí nakupující, jeden květnový pátek sice obchody klidně otevřou, ale ten druhý, den vítězství, na vás vyserou, takže si nákupy naplánujte, abyste pak neměli prd. V tomhle guláši svátků a zavřených krámů, aby se jeden vyznal, fakt.
4: Ze společnosti.
5: Když netekla voda, urostlí hasiči z Týna nad Vltavou si s tím nedělali těžkou hlavu a vyřešili hygienu stylově venku v boxerkách. Jejich spontánní sprchovací show se stala hitem internetu a sbírala tisíce lajků. No řekněte, kdo by se na takovou podívanou nechtěl kouknout.
4: Kultura.
5: Tak tohle se v divadle jen tak nevidí, jedna pražská herečka prý tak moc žrala svou roli, že kolegovi při představení nejen pěkně kousla do ramene, ale ještě mu spálila ruku pochodní. Nešťastnice se sice hájí, že jen nechtěně zakopla, ale tučná pokuta za tu show jí asi spraví chuť na další dramatické výstupy. Diváci sice dostali představení, na které do smrti nezapomenou, ale kolega si příště asi raději zahraje s loutkami.
4: Sport.
5: Na fotbalových plácích to opět vřelo. V 7. lize na jihu Čech letěl ze hřiště borec za nadávky rozhodčímu, což už nikoho nepřekvapí. Kuriozitou ale bylo, že jeho tým hrál proti 9, takže i po vyloučení byli stále v početní nevýhodě a přesto vyhráli, to je prostě pecka.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 to dnes drhne nejen kvůli kolonám, ale i kvůli jednomu řidiči, který si spletl parkoviště s ložnicí a uprostřed pruhu si dal šlofíka, čímž pěkně vytočil ostatní motoristy. Celá ta sranda zdržela provoz o dobrou půl hodinu, takže si ti, co měli namířeno na kutě, museli ještě chvíli počkat. Policisté mu místo kávy dali pokutu a poslali ho hezky domů se vyspat.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Víkend nám v Česku připraví pořádné horko, takže dámy, vytáhněte ty nejkratší šortky a pánové, pořádně se opalte. Teploty se vyšplhají až k 28, místy možná i k 29 stupňům Celsia, v noci se sice ochladí na příjemných 13 až 17, ale to jen, abyste se pořádně vyspali na další žhavý den plný sluníčka, při kterém někteří borci možná odhodí svršky úplně.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: Děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: informací. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 20 hodin. Český národ se prý letos v květnu masivně nudí, protože místo milostných dostaveníček tráví dny na Facebooku. Tam pak starší ročníky ventilují svou frustraci a valí jeden, moudrý, názor za druhým, čímž rozeštvávají celou republiku, a to je teda pěknej bordel. Takže, místo aby se lidi váleli s láskou na louce, rvou se do krve v komentářích, což je fakt na hlavu.
5: Ze společnosti.
6: Zdá se, že veřejné projevy náklonosti v Česku dosahují epických rozměrů, už nestačí jen držet se za ruku, teď se rovnou ošaháváme i před zraky nic netušících důchodců. Zkrátka, láska kvete, a to tak, že by to jednoho staršího občana mohlo i klepnout. Ale co už, hlavně že je veselo.
5: Kultura.
6: Tak bacha, Pražáci a okolí, v Bohnicích se za pár dní rozjede festival Meziploty, kde se i z psychiatrické léčebny stane pódium pro pořádnou kulturu. Uslyšíte tam třeba divokýho Bla s peckami jako Č.U. Rehy nebo Želvy, a to i mezi těma, co občas vidí fialky. To bude teprve nářez pro tělo i duši, tak si tam zajděte vyvětrat hlavu.
5: Sport.
6: Oblíbený MMA věc Mahmuradov si sice u soudu ohledně pobytu v Česku úplně neškrtnul, ale nebojte, ruce má pořád ostré. Zůstává tak dál tou vysmátou hrozbou, která sype údery jako Baťa cvičky. A to je pro fanoušky, co milují pořádnou show, ta nejdůležitější zpráva.
5: Doprava.
6: Řidiči v Česku se dnes potýkají s několika dopravními patáliemi, například na D8 u Ústí nad Labem, kde nehoda omezuje levý jízdní pruh a tvoří se kolona jako had na pouti. Také na dálnici D1 u Jihlavy se doprava zahušťuje a stává se s ní taková malá Sodoma Gomora s rekordním počtem aut, což akorát přidělává vrásky na čele jak řidičům, tak policajtům. A pozor, Vltava v Českém Krumlově bude měsíc uzavřena pro plavbu u mostu Plešivec, takže vodáci, pokud nechcete skončit na suchu, budete muset svoje lodě potupně přenášet.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska se nám to pěkně rozjelo a rtuť teploměru místy atakovala příjemných 25 stupňů, ideální na sundání horního dílu plavek. Zítra to bude ještě o chlup lepší, čekají nás teploty až 27 stupňů, takže pánové, připravte si havajské košile a dámy, hlavně nic nepropotit. Noční teploty se budou držet kolem 10 až 12 stupňů, takže si můžete dopřát chladivý spánek a třeba i nějakou tu noční radovánku pod širým nebem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 21 hodin večer. Tak to vypadá, že i když máme doma švestky a mrunky, letos si je nejspíš pěkně zaplatíme, protože naši sadaři hlásí, že jim jaro zas jednou ukázalo, co je to sakra mráz a včely se na to prostě vyprdly. Takže bacha, pokud si letos plánujete zavařit, asi budete muset vyrazit s pytlíkem do Polska, nebo se smířit s tím, že za domácí povidla dáte víc než za nové auto. To je prostě život, holt se letos budeme muset spokojit s kupovanými kompoty, no není to na prd.
5: Ze společnosti.
6: Překvapivé zjištění, třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa. Nejvíc se do digitálního hrátek pouští mladí mezi 18 a 29 lety, pro které je sexting běžnou součástí digitálního života i intimních vztahů. Ovšem bacha, mezi všemi těmi vzrušujícími zprávami se občas objeví i nevyžádaný dárek, který už taková sranda není.
5: Kultura.
6: Tak pozor, v kultuře v Česku se dějí věci. V Jílovém u Prahy se chystá divadelní hra Sex v šestém patře, která slibuje lavinu nedorozumění, žárlivých scén, flirtů a pikantních dobrodružství, což zní jako ideální večer s chlazeným pivem a popcornem. Pokud vás nebaví jen čučet, můžete se nechat unést na festivalu ZUV Open, kde základní umělecké školy předvedou, co se za rok naučili od tance po divadlo, a možná i nějaké pekelné tóny na flétnu. A pro ty, co raději klidně sedí a žerou, máme tip na ďábelskou topinku z kapií a žampiony, protože nic neříká, kulturní zážitek, lépe než pálivé jídlo.
5: Sport.
6: Hokejový nároďák ve Švýcarsku má novou královnu tribun. Kapitánova přítelkyně, herečka Michaela Pecháčková, 22, se pasovala do role múzy a pořádně to tam rozjela. Vypadá to, že nejen hráči na ledě, ale i jejich drahé polovičky mají na výsledky pořádný vliv.
5: Doprava.
6: Tak tahle dopravní komplikace v Praze, to je fakt bizár, u divadla Ponec na Husické ulici vás semafor nepustí, dokud nevystoupíte a tlačítko nezmáčknete, jako byste si objednávali kafe. Řidiči tam prý vystupují s výrazem naštvaného paviána a někteří dokonce zvažují, jestli k tomu tlačítku nemají přidat i líbací obřad. Holt, v hlavním městě si řidič občas musí připadat jako v blázinci, co?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká sluníčko, jak kdyby se na nás samo nebe smálo, a denní teploty vystoupají až na krásných 28, místy i 29 stupňů Celsia, takže se klidně svlékněte do plavek. Přes noc se ochladí na příjemných 7 až 12 stupňů, ideálka na tulení, nebo prostě jen na kvalitní spánek, pokud jste sami jako půl roku.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, 22 hodin večer. Zdá se, že největším aktuálním společenským tématem je, kde sehnat ty nejlevnější paštiky a jak přežít víkend bez úhony na játrech. Pražské ulice se plní nejen turisty, ale i odvážnými cyklisty, co se snaží kličkovat mezi tramvajemi a sukněmi, což občas končí menším dramatem. A na vesnicích se zase řeší, že Pepa odvedle už třetí den spí u Jarmily a Franta z hospody tvrdí, že si tam zapomněl peněženku, ten dobytek.
5: Ze společnosti.
6: Jedna paní z Česka naletěla podvodníkovi, který se vydával za Pavola Haveru a sypala mu peníze za virtuální románek. 10 000 korun zmizely v nenávratnu, a to i přesto, že se s Haverou nikdy neviděla, jen si s ním dopisovala. Samotný zpěvák se pak jen pousmál a podivil se nad lidskou naivitou, a to už je co říct.
5: Kultura.
6: Češi se s příchodem léta zase rozjeli naplno, a to nejen na kolech. Podle všeho se zamilovávají jako nikdy a seznamky praskají ve švech, což zjevně některé vede k přesvědčení, že opálené tělo je ta nejlepší vstupenka do cizí postele. No, hlavně ať si u toho všichni užijou a držíme palce, aby to nebyly jen jednorázovky na jednu letní noc.
5: Sport.
6: Na českých trávnících a sportovištích to o víkendu zase žilo, hlavně díky amatérům, co do toho jdou po hlavě i s pivním břichem. Místní borci servali o každý míč nebo rekord s nasazením, jako by šlo o olympijské zlato, i když výsledek občas připomínal spíš hot shooterem do dálky. Hlavní je, že se baví, a diváci s nimi, když sledují ty jejich sportovní kuriozity na vlastní oči.
5: Doprava.
6: Tak to nám dneska na D1 u Velkého Meziříčí jeden borec s dodávkou a podvalem udělal pořádnou ranní show, když se mu podval záhadně převrátil a na pár hodin hezky zacpal směr na Brno. Řidiči, co měli v plánu stihnout ranní kávu, si tak mohli akorát tak pouštět plyn a nadávat do volantu. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, jen pár nervů utrpělo solidní traumatický zážitek, než se provoz zase rozjel.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká celkem pohodička s teplotami kolem 22 až 26 stupňů, ale nebojte se, občas to vyleze až k 29, takže se nám bude krásně pařit. O víkendu si to peklo jen potvrdíme, rtuť teploměru se klidně vyšplhá až na 30 stupňů, ideál na koupání bez plavek. Takže žádné zimní bundy, spíš jen plavky a pořádný chlast na schlazení, holoto.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
4: Minimum muziky,
0: minimum
4: info,
0: maximálně fun.
7: Crazy Rádio, maximálně fun.

Google spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Každý den je originál.
1: 22. května připadá svátek na jméno Emil, jehož latinský původ naznačuje význam soka či plného. Všem Emilům a Emilím přeji jen to nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Rádio.

0: Odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 22. května, předposlední, 23. hodina večerní. Horoskop na víkend 23. a 24. května hlásí pořádný chaos a nervozitu, takže si pánové i dámy, kteří plánovali divokou jízdu, budou muset dát bacha. Slunce v blížencích a luna v paně prý přinesou chuť na dobrodružství a volnost, ale taky pořádné následky prohýřené noci, hlavně pro ty neukázněné jedince, co se na to fakt vybodli. Takže než si utrhnete koule, nezapomeňte, že anděl strážný si taky občas potřebuje odpočinout, a hlavně si pak nestěžujte.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika zase ukazuje, že nudit se tu prostě nedá. Po hospodách se prý začíná šířit nová móda, jak se zbavit postroschodové kocoviny, místo slz se sází na divoký tanec na baru a soutěže v pití panáků. Hlavně, že je u toho sranda a třeba se najde i nová kořist pro zlomené srdce.
4: Kultura.
5: Zpráva, která rozhýbe i ty největší suchary, týmští hasiči ukázali, že i bez vody jsou sexy. Kvůli výpadku proudu se sprchovali venku jen v boxerkách, čímž si vysloužili tisíce lajků a vlhké sny spoustě faninek. Prostě borci, co vědí, jak uhasit žízeň, i když z kohoutku neteče ani kapka.
4: Sport.
5: Místní fotbalový turnaj v Horní Dolní dostal nečekaný HMRNC, když se brankář hostí po vítězném gólu tak rozjel, že si v euforii strhl trenky a oslavoval jen v kopačkách a s vítězným úsměvem. Fanoušci to ocenili potleskem i pár jadrnými výkřiky, zatímco rozhodčí raději předstíral, že kontroluje síť. Prý to byla nejzajímavější událost zápasu, hned po tom, co se domácímu útočníkovi zasekl zip u dresu.
4: Doprava.
5: D1 stojí jako hovno v rákosí, protože se nějakýmu frajerovi rozsypal náklad čerstvě vypraných trenek po celým pruhu. Teď tam čumí každej vocas a kolona se táhne až do prdele, zatímco si někdo počítá, kolik slipů mu uletělo do škarpy. Tohle nevymyslíš, to je prostě česká dálnice, kde i prádlo má přednost.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci si ještě užijeme chladivou náruč s teplotami klesajícími na 10 až 16 stupňů Celsia, takže na nějaké divočení pod peřinou je ideální čas. Ale zítra, přátelé, se to rozpálí jako kotel, rtuť v teploměru se vyhoupne až k 28 stupňům, takže opatrně s těmi letními láskami, ať se nespálíte.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, do. Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová. Také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no počkej, no Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počuvaj, dnes jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovak. Přijde druhý den a říká, mamička, počuvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovak, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára a představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa, já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, půlnoc. Češi se zjevně stále potýkají s akutním nedostatkem parkovacích míst, což je donutí do takových píčovin, že raději krouží blokem 20 minut, než aby prostě zaparkovali o ulici dál. Pak se ani nedivím, že jsou lidi nasraní, když jim ještě nějaká gorila z magistrátu dá pokutu za blbost. Tak si to skurveně přežijte a nezapomeňte, že i chodník je parkoviště, když máte koule.
5: Ze společnosti.
6: V Bohunickém lese u Týna nad Vltavou se nedávno odehrála pořádná show, když strážníci objevili bednu, která měla skrývat lidské tělo. Místo toho se z ní ale vyklubala silikonová společnice ze sex shopu, což zřejmě nepotěšilo ani zloděje, co ji šlohnul. Pana se nakonec vrátila majiteli, takže i nafukovací milenka si zaslouží happy end.
5: Kultura.
6: Trutnovská kulturní scéna ukázala, že má koule, když udělila svou kulturní cenu za rok 2025 trametalové kapele Exorcisfobia. Starosta si s humorem rýpnul, že jejich muzika rozhodně nepřispívá k bezpečné jízdě, zatímco sami muzikanti přiznali, že volný čas spíš propijou v dodávce nebo po hospodách. Konečně ocenění, které voní potem, pivem a pořádnou kytarovou řežbou, co?
5: Sport.
6: V tuzemské fotbalové lize Tovře, fanoušci se hromadně vykašlali na tvrdíkovi kamery a poslali mu jasný vzkaz, skenuj si svoje svědomí, ne naše ksichty. Šéf Slavie si mezi tím stěžuje, že mu skurvená Evropská unie nedovolí sledovat každý prd na stadionu. Tak to má bejt, hoši, pryč s buzerací.
5: Doprava.
6: České silnice opět dokazují, že máme nejlepší testovací polygon pro tlumiče na světě, kdo nejezdí slalom mezi krátery, ten snad ani nežije. Podvozek vašeho vozu dnes nejspíš dostane pořádnou nálož a vy zjistíte, že vyhýbat se dírám je marný boj, takže si z toho udělejte raději offroad zážitek. Připravte se, že to bude drncat, ale aspoň neusnete.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká skoro jasno až polojasno, takže si připravte sluneční brýle i špetku humoru, protože denní teploty vyšplhají až na parádních 27, někde i na 30 stupňů. V noci se nám to pak uklidní na 8 až 12 stupňů, což je naprosto ideální na to, aby se vám pod peřinou rozjela pořádná divočina.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 1 hodina ráno. Slovenský politik Boris Kolár prý dokáže víc než jen dělat politiku, ten chlap má 18 dětí se 14 ženskými a ročně na ně vyplázne přes 25 milionů na alimentech, to je prostě panečku kalba. Jestli má doma vůbec volnou postel nebo si ty jeho babilosujou, u koho zrovna přespí, to už se bulvárům asi nepovedlo zjistit. Hlavně ať se nám ta slovenská národní identita nerozuteče po celé Evropě.
5: Ze společnosti.
6: Jedna paní z Pardubic chtěla na Blešáku udat raritní čínskou vázu, která se ale ukázala být hodně jetou pomůckou pro chlapy s malým sebevědomím. Aukční síň prý měla chuť na to poslat i PČR, ale nakonec se spokojila jen s pořádným výbuchem smíchu a trapasem století. Holt, když nevíš, co máš v ruce, radši se zeptej, než to začneš prodávat jako sběratelský kousek.
5: Kultura.
6: Takže, milí posluchači, kultura v Česku kvete jako po pořádné hnoji. Ministr kultury Klempíř si v Nostickém paláci opět máknul a rozdával ceny za neprofesionální umění, aby i ti největší patlalové měli pocit, že jejich výtvory nejsou úplně k hovnu. To je ale nářez, co, že i mezi námi obyčejnými blbci se najde dost talentu, co stojí za ocenění, ať už je to jakákoliv pičovina.
5: Sport.
6: Češi na hokejovém MLSA ukázali Švédům, že jim jejich posměšky můžou být tak akorát u prdele, když je rozválcovali i přes ukradený gól. Po počátečním debaklu se Slovinskem se národní tým pěkně nasal a zdá se, že inspiraci hledal i v hledišti, kde fandili i české Megan Fox z řad partnerek. Takže ať si Švédové strčí ty svoje úšklepky za klobouk.
5: Doprava.
6: Hasiči si včera užili pořádnou jízdu, když je u Křemže na jihu Čech, kde spěchali k nehodě, zastavila neskutečná dopravní kontrola. Dvojice hus se totiž rozhodla, že prostě obsadí silnici a ani se nehne, takže velitel musel s klidným hlasem použít legendární frázi, uhni, ty huso. Drůbež sice uraženě zmizela, ale hasiči už rovnou zvažovali, jestli s ní nebude oběd, což je asi tak vše, co můžu v tuto noční hodinu říct.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v celé České republice čeká jasno až polojasno, sem tam se sice na severu objeví nějaká mráčka, ale to je jen takové koketování oblohy. V noci se nám teploty budou pohybovat mezi 9 až 13 stupni Celsia, takže si přitulte partnera nebo se zachumlejte do peřin, ať vám ten nástroj nenařekne. Přes den se pak rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 28 stupňům, tak se nezapomeňte pořádně provětrat a klidně se i svléknout do plavek, jestli na to máte koule.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jdou taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti týmí šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerní vesnice. Pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice. Tak přijdou normálně do chlíva, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj. On nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci pokázat kamarádovi. Crazy Radio. Minimum muziky.

Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.